0: Viac skvelej hudby, to je Rádio Slovensko, ale aj veľa informácií. 9 hodín 20 minút.
1: Rádio Slovensko.
2: V Grécku sa začal nový školský rok, ale pedagógovia na ostrovoch čelia extrémnemu nedostatku dostupného ubytovania a vysokým nájmom. Dôvodom je predĺžená turistická sezóna. A viac už povieme s našou spolupracovníčkou Soňou Dorňákovou z Tamu, s ktorou sa spájame na život do Grécka. Soňa, kde je najväčší problém zohnať bývanie?
3: Krásný den z Aten. Tak ten největší problém je patrný hlavně na těch známých turistických destinacích, jako je například Korfu, Rodos nebo Kréta. Tam dochází k takovým šokujícím případům, kdy učitelé bydlí například ve stanech nebo v kempech, tak jak se stalo například na Krétě u města Chania, kde učitelka bydlela se svou čtyřroční dcerou ve stanu, měla učit a nemohla najít ten pronájem. Ten problém je obrovský pro ty učitele, kteří tam mají učit na těch ostrovech. I problém je například i na Kykleckých ostrovech. Tam je ten největší problém vysoký nájem a nedostatek bytu.
0: Důvodem je teda záujem zahraničních turistů o pobyt aj na jeseň.
3: Dalo by se to tak říct, ale nemohou za to samozřejmě zahraniční turisté. Ten řecký turistický průmysl, hlavní pilíř řecké ekonomiky, chce stále nové a nové turisty ze zahraničí. Ten problém je, že řecké úřady, řecké místní správy nejsou schopny zajistit to bydlení pro státní učitele, kteří vzhledem k těm neúnosným finančním podmínkám potom například na ostrovech odmítají učit, takže potom jsou v tom školství velké nedostatky. Řekové chtějí stále více zahraničních turistů a letos je to léto opravdu prodloužené, je tady všude ještě kolem 30 stupňů, takže ten zájem turistů sice je to důvod, ale hlavním důvodem jsou řecké úřady.
2: A jako ty úřady teda chcou tuto situaci vyřešit?
3: Řeší to částečně místní úřady tím, že na některých ostrovech například vyjednávají levnější bydlení v hotelech, někde zase jako Astypalea nebo Týnos tam našli nějaké bydlení v těch místních bytech, těch státních, těch obecních. Vláda slibuje, že do budoucna to vyřeší a že se bude snažit skloubit ten turistický ruch s tím problémem učitelů a že se bude snažit omezovat i krátkodobé pronájmy. Uvidíme, jak to dopadne.
0: To byla Soňa Dorňáková z Tamu z Grécka. 9 hodin 22 minút.
1: Rádio Slovensko.

Popoludne s Evou Pridurincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou. Rádio Slovensko v múzeu.

0: Music.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
2: Byť súčasťou televízneho alebo rozhlasového vysielania je pre mňa dodnes magické. A to nie len preto, že mám možnosť stretávať sa s desiatkami zaujímavých ľudí, ale asi najlepšie na tom je to, že vám potom tie príbehy ľudí môžem či už cez kameru alebo mikrofón prinášať. A asi najvzácnejšia je vždy tá vaša spätná väzba. Keď sa dozviem, že ste sa možno niečo nové dozvedeli, možno sme vás pobavili, alebo sme vám len tak jednoducho boli príjemným ľudskými, obyčajnými spoločníkmi. Vtedy mám pocit, že táto robota má zmysel a že to celé tak nejako do seba zapadá. Tak dúfam, že si zostaneme verní aj naďalej. Ďakujeme za vašu priazeň.
3: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
5: Rádio Slovensko z prvej ruky. S Martou Jančkárovou.
6: Nafta sa na Slovensku blíži k 2 eurám za liter. Za drahú ropu môže najmä napätie na Blízkom východe. Európa musí nahrádzať časť dodávok z Perského zálivu, ale aj z Ruska inými zdrojmi. Vláda už pripúšťa reguláciu cien. Podľa predsedu SNS Andreja Danka bude témou dnešnej koaličnej rady aj návrh na zníženie spotrebnej dane na pohonné látky. Je reálne dosiahnuť takú cenu palív, aby sa ľuďom oplatilo tankovať na Slovensku a nie v zahraničí? Nakoľko sa cena dá ovplyvniť u nás doma a aký geopolitický vývoj sa dá očakávať v najbližšom čase s ohľadom na cenu ropy. Aj o tom budeme diskutovať s analytikom finančných trhov Ondrejom Gregušom z XTB. Dobrý deň.
7: Dobrý deň, prajem, ďakujem pekne za pozvanie.
6: A s expertom na energetickú bezpečnosť pánom Martinom Jirušekom. Dobrý deň aj vám.
8: Dobrý deň z Brna.
6: Všetkých poslucháčov aj divákov pozdravuje Marta Jančkárová. Pán Greguš, tak ako sme spomínali, nafta je drahá, blíži sa k cenám 2 eur za liter, pričom benzín zdražuje o niečo pomalšie. Čo je dnes najdôležitejším dôvodom tohto vývoja? Je to cena ropy, nedostatok nafty alebo nedostatok rafinerských kapacít, marže?
7: Je to v podstate všetko, čo ste vymenovali. Neexistuje jeden jediný faktor, ktorý by ako keby nejakým spôsobom odargumentoval tie ceny, ktoré tu momentálne máme. Samozrejme, v prvom rade je to Hormuzský prieliv a ten konflikt medzi USA a Iránom, ktorý eskaluje a ktorý naopak nedeeskaluje, tak ako sme očakávali. A preto aj momentálne vidíme, že ropa sa obchoduje, dneska je to okolo $108 za barel. A zároveň to ale nie je samotná ropa, ale sú to už aj tie produkty z nej, čiže tie jednotlivé rafinerské produkty. A ako ste povedali, tak diesel, respektíve nafta na Slovensku je drahšia, čo tak není, ako keby nie je to bežné, že nafta býva drahšia.
6: A prečo je to tak?
7: Je to spôsobené najmä tým, že Európa, respektíve ten európsky trh s naftou a s dieslom je o niečo citlivejší ako s benzínom. Európa aj spotrebuje viac nafty. Je v podstate tá logistika, celkovo biznis, ktorý sa tu deje, aj automobilový priemysel a jednotlivé logistické spoločnosti sú závislé práve od nafty. A Európa nedokáže ako keby vyrobiť toľko nafty, koľko spotrebuje, to znamená, že ju musí dovážať. A práve preto, že ju musí dovážať a momentálne máme krízu, ktorá pramení teda aj z toho konfliktu na Hormuzskom prielive, ale takisto aj z konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou a podobne, tak práve preto tá nafta momentálne stojí, koľko stojí.
6: Pán Jirušek, čo sa teda deje v Hormuzskom prílive a aké sú presnejšie geopolitické dôvody toho, že dnes hovoríme o vysokých cenách palív?
0: Tak již víc než, nebo vlastně půl roku probíhá vlastně ta krize, která zasahuje především ten Hormuzský průliv v tom, že je tam omezený vlastně, omezená doprava tankerová. Když se díváme dneska, tak je v zásadě na nějakém zlomku toho, co, jaká je běžný objem dopravy nebo běžný počet lodí, které proplouvají tím úzkým hrdlem, a to se týká z velké části ropy. Ty země v té oblasti, které ten Hormuzský průliv za běžných podmínek využívají k exportu ropy, tak to jsou jedni, nebo v případě Saúdské Arábie vlastně klíčoví producenti na světové úrovni. To znamená, ve chvíli, kdy tady v této oblasti dojde k nějakému zaškrcení, ke snížení schopností a možností těch zemí dodávat tu surovinu na trh, tak to samozřejmě kaskádovitě nakonec je cítit na celém světě. Tady navíc teď se nám ještě tomu přidává, řekněme, ta druhá fronta, to je další vlastně úzké hrdlo světového obchodu, a to je vlastně spojnice nebo průliv Bab al-Mandab, který tedy ústí do Rudého moře. To není až takový problém jako v případě toho Hormuzského průlivu, kde vlastně ten Hormuzský průliv je vlastně jedinou námořní cestou ven. V případě Bab al-Mandab se bavíme o vlastně zkratce mezi Asií a Evropou, vlastně přes Rudé moře, takže tady to znamená zejména to, že ty lodě musí plout delší cestou, ale ten konflikt má vývoj a zasahuje i kapacitu Saúdské Arábie vyvážet ropu i skrze vlastně Rudé moře. Takže ve zkratce snižuje se nám vlastně dodávka nebo nabídka té ropy na trhu, a tím pádem se to projevuje nakonec i na cenách a nakonec i na těch benzínových pumpách. Přičemž já bych ještě doplnil svého předřečníka v tom, že jedním z faktorů samozřejmě je to, co jsem teď popsal, to znamená snížený nedostatek nebo snížené dodávky té suroviny na trh, ale také nervozita. Velkou část vlastně těch cenových výkyvů v tom krátkodobém horizontu způsobuje nervozita dopravců, kteří si účtují větší peníze za to, že musí proplouvat těmi uzlovými body, vlastně si účtují jakousi rizikovou přirážku. A to se samozřejmě nakonec projeví i v té koncové ceně. Takže jednak to omezené množství, ty omezené dodávky, a jednak vlastně celková nervozita toho ropného trhu.
6: Pán Greguš, koľko z rastu veľkoobchodných cien v Európe sa na slovenské čerpacie stanice možno ešte len chystá premietnúť, a prečo je ten prenos oneskorený?
7: Tak tam by som nadviazal možno na to, čo vravel pán Jirušek, že v podstate áno, tá ropa musí nejakým spôsobom najprv prejsť k nám, musí pretiecť, musí sa dopraviť do tých jednotlivých rafinérií, kde sa potom spracováva, a až potom sa dostáva do čerpacích staníc. Takže toto je jeden z tých dôvodov toho oneskorenia ako takého. Samozrejme sa čerpajú aj zásoby, ktoré sú nakúpené možno ešte za nejaké nižšie sumy, takže tam je ako keby viacero faktorov a viacero nejakých procesov, ktoré musia prebehnúť predtým, ako tí jednotliví spotrebitelia prídu na tú čerpaciu stanicu a natankujú za tú určitú sumu, ktorú teraz vidíme.
6: Pán Jirušek, dnes malo byť rokovanie Iránu s krajinami Perského zálivu o Hormuzskom prílive, ale odložili ho na neurčito. Kľúčové rokovania pritom mali určiť pravidlá plavby touto strategickou trasou ropy. Teherán tvrdil, že na schôdzu prídu zástupcovia Iraku a ďalších krajín Perského zálivu. Žiadna z nich to však medzi tým nepotvrdila a Bahrajn účasť odmietol. Prečo to dopadlo zatiaľ takto?
0: Tak protože není jasné, jak se ta situace bude vyvíjet. Není jasné, jestli bude pokračovat ten konflikt, který je v jakési latentní fázi, ale vlastně nepominulo to ohrožení, to, že se z času na čas, spíše častěji než méně často, stane to, že nějakou loď, nějaký tanker zasáhne nějaká střela v té oblasti. To znamená, nebylo dosaženo k nějaké dohody, která by byla vynutitelná, vynucovaná a dlouhodobě udržitelná. Takže ve chvíli, kdy není jasný nějaký výhled na nějaká pravidla, která by všechny zúčastněné strany byly ochotny dodržovat, tak je přirozené, že ty jednající strany nebo ty strany, které byly přizvány nebo měly být přizvány, tak si řeknou vlastně, že jakákoliv dohoda je předčasná, když ještě ti hlavní aktéři, tedy Irán, Spojené státy, tedy nesignalizují, jak by ta dohoda měla vypadat. Už v polovině června vlastně bylo podepsáno jakési memorandum mezi Spojenými státy a Iránem, které mělo být podkladem pro vlastně konečnou dohodu, pro nějaké mírové ujednání, ale byla velice vágní a vlastně to memorandum uplynulo bez dalšího vlastně už v polovině srpna. Nic dojednáno nebylo a naopak jsme viděli další eskalaci během té doby. To znamená, není vlastně o čem jednat. Ten systém té plavby, která byla garantována mezinárodními pravidly vlastně, tak byl rozbitý vlastně a teď Írán si chce prosadit nějaká svá pravidla, na která by dohlížel v tom Hormuzském průlivu, což zjevně nechtějí Spojené státy, což by bylo jistě proti srsti i mnohým dalším státům v té oblasti. To znamená, i na tomto základním fundamentu, podle jakých pravidel vlastně se ta doprava bude odehrávat, není shoda, takže není divu, že nikdo teď nechce jednat, protože vlastně chybí úplně ten výchozí bod. To znamená, pořád jsme ve stavu jakéhosi patu, kdy Írán nebyl poražen, Írán je pořád má dostatečné kapacity na to, aby ohrožoval tu klíčovou dopravní trasu a dokud ty kapacity bude mít a bude ochoten je použít a Spojené státy nebudou ochotny k nějakému kroku, který by vedl k vyřešení tady toho patu, tak vlastně se nepohneme z místa a pořád se můžeme bavit možná i nekonečné týdny o tom, proč tedy ropa je pořád tak vysoko, jak je.
9: Pán Greguš, ešte aby sme doplnili tú celkovú geopolitickú skladačku. Ako z tejto situácie profituje Rusko, ktoré má významné príjmy práve z predaja ropy?
7: No, Rusko ohlásilo, že v podstate obmedzuje svoj export už hotových produktov práve kvôli tomu, že niektoré tie rafinerské kapacity, respektíve rafinérie, boli napadnuté. Takže ťažko hodnočiť, či z toho profituje ono minimálne z tých vyjadrení a z toho, čo vnímame, tak vyzerá, že ako keby momentálne aj oni sami majú nedostatok tých spracovaných pohodných hmot. Každopádne, čo to znamená pre nás, pre Európu ako takú, ktorá momentálne nie je až tak závislá od Ruska, čiže ono ako keby už len ten priamy vplyv tam nie je v zmysle, že by nám teraz vadilo, že oni nám nedodajú tie pohonné hmoty. Teraz sa bavíme o Európe ako celku. Ale problém je taký, že tým, že v podstate ono sťahuje tú ponuku z globálneho trhu, čiže od tých krajín, ktoré za normálnych okolností čerpajú už hotové rafinerské produkty od Ruska, tak tým pádom tá ponuka je nižšia a tým pádom tá cena automaticky ide vyššie.
9: Na to som mierila, keď som hovorila o profite.
7: Presne tak, áno. A ono to ako keby nepriamo potom ovplyvňuje aj všetkých tých, ktorí síce priamo z Ruska nečerpajú tú ropu, respektíve hotové pohonné hmoty, ale teda platia už za tie pohonné hmoty viac.
9: Pán Jerušek, môžete sa vyjadriť aj k tomuto, ale zhrnula by som to opäť do jednej takej komplexnej otázky, že dokázali alebo nedokázali doterajšie kroky administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa dosiahnuť deklarované ciele, alebo teda zatiaľ je výsledkom len naše oslabenie cez vysoké ceny pohonných látok.
0: Jedním slovem ne, nedosáhli. Je to vlastně ta situace, když to zhrnu, tak ta situace v současné době, to není nic objevného, je horší, než byla v únoru před začátkem vlastně toho konfliktu. Iránský režim, který nepochybně je brutální a je ohrožením bezpečnosti v tom regionu, tak je stále na svém místě, pořád má kapacity ohrožovat klíčovou dopravní trasu. Naopak se rozkolísal světový trh s ropou, rozkolísal se vlastně světová námořní doprava, teď vidíme vlastně další dopravní tepna je v ohrožení. Ekonomika vlastně dostala celosvětová výraznou ránu, takže jistě zcela nepochybně těch cílů Trumpův režim nedosáhl, nebo Trumpova administrativa, protože vlastně deklaroval, že chce zhodit celou tu iránskou, nebo ten iránský režim toho nedosáhl a vlastně chce zbavit Irán toho jaderného programu, k tomu taky vlastně nedošlo. Takže zcela jednoznačně se jedná o neúspěch a řekl bych i pomalu to směřuje i k poměrně výrazné strategické prohře Spojených států.
9: Pán Greguš, pojďme teraz na tu našu domácí evropskou půdu. Ako je možné, že Slovensko sice zostává pod priemerom Evropské unie, čo se týká ceny paliv, ale například v Maďarsku se tankuje lacnější?
7: Tak ono porovnávať ako keby celkovo Európu s jednotlivými krajinami je samozrejme legitímne a normálne, ale neznamená to automaticky, že keď sme pod priemerom Európskej únie, tak budeme tankovať aj zalacnejšie, ako je to v Maďarsku. Maďarsko a maďarská vláda už nejaké kroky podnikla aj v minulosti na začiatku tohto konfliktu v rámci teda nejakých vládnych zásahov do toho, aby tá nafta a ten benzín nestali toľko, ako by mali stáť. A momentálne teda majú tiež nejaké spôsoby a nejaké systémy, ktorými ako keby nie že zastropujú ceny, nerobia to plošne. Robia to takým spôsobom, že podporujú cielenie niektoré sektory, napríklad farmárov alebo domácnosti. domácnosti, ktoré spĺňajú nejaké požiadavky a tak ďalej, respektíve podmienky. Takže takýmto štýlom sa dostali o niečo nižšie v rámci tých cien v porovnaní so Slovenskom, ale tie rozdiely sú naozaj minimálne. A ak sa pozrieme teda na Európu ako celok, tak tam záleží sa pozrieť na každú krajinu a na to, ako sa tá cena v podstate na tých čerpacích staniciach tvorí, pretože tam naozaj vstupuje množstvo faktorov a množstvo premenných, či už sú to teda nejaké dane, alebo sú to marže, alebo to aj celkovo nejaká priemerná mzda v daných krajinách, ktorá ovplyvňuje potom aj tie výsledné ceny takýchto produktov a nielen teda na čerpacích staniciach, ale vo všeobecnosti produktov, ktoré bežný spotrebiteľ kúpuje. Napríklad v Nemecku tam vieme, že tam sú vo všeobecnosti väčšinou veci drahšie, teda najmä ak sa bavíme o tankovaní alebo v Rakúsku a podobne.
9: Pán Jirušek, ešte jedna otázka z pohľadu globálneho trhu a energetickej bezpečnosti. Ide o výkyv, ktorý sa podľa vás skôr či neskôr vráti do normálu, alebo skôr musíme počítať o trvalú zmenu, napríklad aj v tom, že odkiaľ berieme paliva?
0: Ta otázka má dva rozměry. Každý výkyv se je určen tím, jaká je nabídka, jaká je poptávka. Tady se může stát, že ta nabídka se opět stabilizuje, že se stabilizuje ta situace na Blízkém východě, že třeba Saúdská Arábie bude schopna obnovit export i těmi alternativními trasami, jako je třeba ten východozápadní ropovod do Rudého moře. To znamená, to může znamenat nějaký pokles. Ostatně není to tak dávno, je to pár týdnů, kdy jsme viděli, že ta cena ropy na světových trzích klesala vlastně někam k $70. To znamená, opět se to může vrátit. Je to vždy otázka nabídky, poptávky a toho, jak ten trh je nebo není nervózní. To znamená, když se uklidní ta situace na Blízkém východě, může ta cena opět poklesnout. Na druhou stranu je naprosto případné se ptát, jak dlouho ještě bude třeba trvat tato poptávka na úrovni globální, protože vidíme, že Čína výrazným způsobem spěchá k vlastně odklonu od ropy, je tam i menší závislost na ropě, co se týče individuální dopravy nebo dopravy obecně. To znamená, možná nás do budoucna čeká nějaké, nebo pravděpodobně nás čeká v následujících letech nějaké sedlo té poptávky, což může taky ovlivnit to, že ti dodavatelé budou chtít ještě ty své ropné zásoby prodat a budou je vrhat na ten trh. To znamená, je možné, že nás čeká zase ještě poměrně výrazný pokles. Ale to samozřejmě záleží na tom, jak bude vypadat i ta bezpečnostní situace v těch klíčových regionech. To znamená, potenciál pro pokles ceny tady samozřejmě je, nicméně ten výhled je nejasný a těch faktorů, které to mohou ovlivnit, je více. Aktuálně v tom, řekněme, výhledu několika následujících měsíců je to tedy především ta krize na tom Blízkém východě a ta situace v těch dvou uzlových bodech, to je tedy Hormuzský průliv a Bab al-Mandab.
9: A vidíte vůbec signály, že by sa to v dohľadnej dobe mohlo vyriešiť a teda v konečnom dôsledku to budeme cítiť aj u nás doma, či už na Slovensku alebo v Českej republike. A keby ste nám možno aj vysvetlili, že prečo Irán vôbec siaha po uzavretí Hormuzského prielivu alebo po tých rôznych obmedzeniach, ktoré tam sú, keď tieto pripravujú o export aj samotný Irán?
0: Tak Irán, když to vezmu od konce, tak Irán je schopen dodávat nějakou ropu do Asie, do Číny, protože právě Irán do značné míry je schopen kontrolovat to, co vlastně tím průlivem projde. Samozřejmě americká administrativa tvrdí, že má kontrolu nad tím průlivem, že vlastně blokuje ty tankery, které plují nebo do těch iránských přístavů a samozřejmě i Irán má nebo pro Irán je to také velice omezující. Iránská ekonomika je tam velice špatně. Inflace tam za posledního půl roku vzrostla o desítky procent. To znamená, i pro Irán je toto kritická krizová situace. Nicméně, proč to Irán dělá? Protože to je vlastně jediná, ale zároveň velice účinná zbraň, kterou může tlačit jak na Spojené státy, tak na jeho spojence, kteří potom sekundárně, zejména ti v regionu Blízkého východu, tlačí na Spojené státy, aby došel k nějakému řešení. A když se podíváme podíváme třeba na návrh toho memoranda, o kterém jsem už mluvil z půlky června, tak například tam vůbec nebyla zmíněna otázka vývoje balistických raket v Iránu, což byl jeden z bodů, kvůli kterým údajně, jak to Donald Trump prohlašoval na začátku toho konfliktu, šel vlastně do toho konfliktu. To znamená, Spojené státy zjevně jsou ochotny manévrovat a ustupovat, aby tady tento konflikt, který dopadá výrazně i na domácí vnitropolitickou situaci ve Spojených státech, zejména přes vysoké ceny paliv, tak aby ten konflikt nějakým způsobem kormidloval k nějakému závěru, který by aspoň trochu dokázal prezentovat jako nějaké své vítězství, byť to bude velice těžké. Irán není tlačen nějakými volbami nebo nějakým vnitřním politickým tlakem k nějakému rychlému řešení. Jsou to Spojené státy, respektive administrativa Donalda Trumpa, na které těžce dopadá tato krize, kterou vlastně sami vytvořili. To znamená, ten tlak je spíše na Spojené státy a myslím si, že po těch volbách, které nás čekají ve Spojených státech zhruba za měsíc a půl nebo necelé dva měsíce, tak bychom se mohli dočkat nějakého posunu a nějaké ochoty vlastně možná i ustoupit Iránu, pakliže to Irán vydrží vlastně i ten ekonomický tlak a bude nadále vlastně ohrožovat tu dopravní tepnu, protože pak by politicky měla ta americká administrativa delší dobu do nějakých dalších voleb, kdyby mohla vlastně pracovat na vlastně zacelení nějakých politických ran, které pravděpodobně utrpí tím, když zjevně bude muset ustoupit, pakliže se ten konflikt tedy do té doby nevyřeší.
9: Tolko geopolitický pohled odborníka na energetickou bezpečnosť z Masarykovej univerzity v Brne, pána Martina Jirušeka. Ďakujeme veľmi pekne a ešte želáme príjemný deň z Bratislavy.
0: Díky za pozvání, hezký den z Brna.
9: No a teraz už ostaneme výsostne na domácej pôde a vypočujme si momentálne pohľad prezidenta Združenia cestných dopravcov Česmad Slovakia Pavla Jančoviča, ktorý reaguje na to, že ako vplývajú tieto vysoké ceny, konkrétne najmä nafty, na našich domácich prepravcov.
10: No, neustále sa to zhoršuje, lebo však dobre vieme, že aký nárast cien nafty sme všetci zažili. Pritom je to v rámci cestnej dopravy najnákladovejšia položka ruka ruku s nákladmi na vodičov. Preto, keď to akokoľvek budeme postupne teraz pripočítavať, minimálne za posledné obdobie od vtedy, ako sme my mali žiadali o pomoc, sa nám to zdvihlo ako keby o ďalších 1300 až 1500 eur a to sa dá ľahko predstaviť na takú malú kamionovú firmu, ktorá môže mať 25 kamionov. Podľa toho, ako jazdí, tak sa náklady ročné a navyše oproti obdobiu predchádzajúcemu vyšplhávajú až na 500 000 eur za rok. V podstate nepredstaviteľné, aby to dokázal takýto dopravca uniesť na svojich pleciach, pretože obchodné marže v cestnej doprave sú príliš nízke, zisková marža je na úrovni percent, a to hovorím o jednom, dvoch, preto je to jednoducho aj taká 25 kamionov a firma 500 000 musí priniesť na svojich zákazníkov. My máme už problém s tým, že keď nezareagujeme včas na takéto navýšenie a neprinesieme to veľmi urýchlenie do cien za dopravu, tak už veľmi, veľmi strácame. A to si zoberte, že v porovnaní so zahraničnou konkurenciou máme na svojich pleciach transakčnú daň, vysoké daňové odvodové zaťaženie, neustále zmeny legislatívy. To nás proste v rámci konkurencie, ktorá je vysoká, celkom stavia mimo pozitívne možnosti podnikania a už vôbec nemáme šancu sa zaujímať o nové projekty.
9: Toľko prezident Združenia cestných dopravcov Česmad Slovakia Pavol Jančovič. Tak teda rozoberme si, že aké sú vôbec možnosti, čo vieme ovplyvniť u nás doma, čo sa týka cien palív. Ako som spomínala už v úvode, vláda pripúšťa reguláciu cien. Podľa predsedu SNS Andreja Danka bude témou dnešnej koaličnej rady aj návrh na zníženie spotrebnej dane na pohonné látky, ale to je len jedna z možností, ako riešiť túto situáciu. Je vôbec naozaj reálne dosiahnuť takú cenu palív, aby sa ľuďom z tých prihraničných oblastí oplatilo tankovať u nás doma, aby nemuseli ísť cez tie hranice, pán Greguš?
7: Tak také tri hlavné veci, ktoré tu máme, tak je spotrebná daň, DPHčka a potom je ešte jeden spôsob, akým nejakým spôsobom tie ceny stlačiť, a to je zastropovanie tých cien. Ak by sme sa bavili o tom zastropovaní tých cien, tak tam by hrozilo, že v podstate tí predajcovia, ak by boli nútení predávať teda litre za menej, tak by sa im to ako dá sa povedať, že neoplatilo, respektíve možno by to obmedzilo tú ponuku ešte viac, pretože by sa rozhodli, že my za takúto sumu, respektíve za takýto objem, ktorý musíme teda jednotlivým našim zákazníkom predať za tú cenu, že sa nám to v podstate neoplatí. Potom tu ostáva ešte spotrebná daň alebo DPHčka. Čo sa týka spotrebnej dani, tam treba povedať, že na Slovensku je to absolútna hodnota, pri benzíne je to 0,514 eur a pri nafte je to 0,368 eur. A takýto spôsob, a respektíve takéto nejaké katovanie, takže dá sa povedať, že znižovanie týchto spotrebných daní sme tu videli. Urobilo to napríklad Nemecko v rámci teda krízy, ktorá tu bola v roku 2022. Tam prišla plošná pomoc, kedy na 3 mesiace znížilo energetickú daň na palivá pre ako keby všetkých vodičov bez ohľadu na nejaký príjem alebo potrebu. Naopak, tu máme príklad aj z Maďarska, aktuálny, to už som aj vravel, že sa vláda pri dnešnej ako keby dieselovej kríze rozhodla pomáhať teda adresne a nedať nejaký všeobecný cenový strop. Dala jednorazovú podporu približne 1 miliónu domácností s dieselovým autom do 150 koní, napríklad pomáha farmárom, ktorí budú ako keby oslobodení, respektíve sa im vráti tá spotrebná daň, ktorú zaplatí. Takže toto je jeden zo spôsobov, ako to robiť. Robí to ako keby adresne, cielene a nie plošne, pretože ak by sa to robilo plošne, tak by to mohlo pomáhať aj ľuďom, ktorí to možno až tak moc nepotrebujú, respektíve nie sú odkazaní na to, aby tankovali za nejaké centy menej, ako momentálne tankujú. A na druhej strane pri tej plošnej pomoci by to mohlo spôsobiť, že dopravcovia, ako sme mohli počuť v tej zvukovej ukážke, tak budú na tom trpeť viac ako bežný spotrebiteľ a môže to spôsobiť, že tá pomoc nebude pre nich dostatočná. Potom sa dá znižovať ešte DPHčka, samozrejme, aj to sme videli v Poľsku napríklad. Ale tu je dôležité vždycky povedať, že záleží, ako je ten dopyt elastický. To znamená, že keď je málo, to znamená, že ľudia aj tak budú tankovať, tak sa časť tej dane môže ako keby preniesť naspäť na toho spotrebiteľa. Čiže síce štát spraví nejaké opatrenie, ale ono to pohltí tá marža a tým pádom ten bežný spotrebiteľ aj tak nebude tankovať o také percento menej, ako sa znížila tá daň. Naopak, ten dopyt je veľmi citlivý na cenu a väčšiu časť musí absorbovať predajca alebo výrobca. Čiže tam to záleží, že ako keby pri nafte a pri týchto pohonných hmotách si treba uvedomiť, že ľudia aj tak budú musieť tankovať a nie každé opatrenie môže spôsobiť, že sa percentuálne rovnakým dielom tie ceny na čerpacích staniciach znížia.
9: Čiže všetky tie tri opatrenia, ktoré žiada ČESMAD, ešte raz to zopakujem, zníženie spotrebnej dane, zastrpovanie cien palív a zníženie DPH nie sú reálne, treba ísť adresnou cestou?
7: Ja by som nerád ako politik hodnotil, či to je reálne.
9: Nie, vecne,
7: reálne,
9: odborne.
7: Reálne to je, deje sa to, ako som spomínal, napríklad v Nemecku sa to dialo. Otázkou je potom, či to naozaj pomôže a či sa ten výpadok v tej štátnej kase potom nepremietne.
9: Na naše možnosti, keď to premietneme.
7: Ja si myslím osobne, že tá adresná pomoc by bola momentálne priaznivejšia a minimálne pre takých ľudí, ako sme mohli počuť, respektíve pre také podniky a pre také spoločnosti by to bolo väčšou pomocou ako plošne pomáhať ako keby všetkým.
9: Lebo dopravcovia sa obávajú, že inak jednoducho svoje podnikanie budú musieť niektorí preniesť preč zo Slovenska, pretože majú aj iné spomínané záťaže.
7: Áno, áno. Takže treba, ja si myslím, že priorizovať práve takéto subjekty v našom štáte.
9: Ďakujem veľmi pekne analytikovi finančných trhov z XTB, pánovi Ondrejovi Gregušovi. Ešte pekný deň.
7: Ďakujem pekne, pekný deň prajem všetkým poslucháčom.
9: Ešte pozvánka na popoludne hosťom Otvorenie s Annou Vargovou bude William Karas, podpredseda KDH. Za dnešok vám ďakujú Jakub Slovinec, Vladimír Maťo a Marta Jančkárová. Do počutia, dovidenia.
5: Rádio Slovensko z prvej ruky.

0: Asi ste spoznali hlas Kylie Minogue v Rádiu Slovensko o 16.51. Češka Johana Karbanová trénovala mládež vo futbalovom klube Inter Miami a pravidelne stretávala aj hviezdneho Lionela Messiho, ktorý tam aktuálne hrá, no nielen na túto futbalovú legendu bol zvedavý Adrián Totezere.
1: Johana športovala od malička. Bavili ju tenis, basketbal aj volejbal, no prednosť dala futbalu.
2: Když som vyrústala, tak som nejdřív začínala s klukama na Mielníku a pak i v ženským týmu, ktorý tady byl.
1: Na konci strednej školy začala študovať v Spojených štátoch amerických.
2: Kousek od New Yorku v Pensylvánii, kde jsem získala už taky částečné fotbalové stipendium a získala americkou maturitu. Odtamtud jsem se přesunula na vysokou školu v Miami na Floridě, kde jsem měla stipendium právě díky fotbalu. Tam jsem studovala business administration. Poté jsem po odmaturování na téhle škole šla na další United International College, taky stále na Floridě, vysoká škola, a tam jsem studovala MBA, to znamená magisterský titul v tom samém oboru Business Administration.
1: Tam už potrebovala stáž, preto si začala pozerať ponuky na internete.
2: Vzhledem k té lokaci, kde jsem na Floridě byla, tak mi právě vyskočily i nabídky stáže z firmy z klubu Interu Miami a nabízeli tehdy stáž, měli otevřenou ve scoutingu. Bylo to jednak hodně spojený s fotbalem, ale samozřejmě taky administrace, zapisování reportů a organizace rozvrhů pro skauty.
1: O stáž bol obrovský záujem. Prihlásilo sa viac ako 1000 uchádzačov. Johana absolvovala niekoľko pohovorov a jeden z nich bol pre ňu skutočne výnimočný.
2: Ja som sa bavila ešte s jedným stážistou a on sa podíval, pozdravil a ja som sa vlastne otočila, koho zdraví, a videla som Messiho s rodinou. Takže to bolo takový veľký překvapení, jak vlastne rýchle sa to stalo a jak blízko byl a jak hrozne fajn už tehdy byl, i když mě vlastně taky nikdy předtím neviděl a neznal, tak pozdravil, jako zdraví všechny a zeptal se, jak se máme.
1: Keď získala stáž, Messi ho stretávala pravidelně, či už na tréninku, alebo keď s manželkou povzbuzovali svojich synov, nádejných futbalistů.
2: Tím, jak se chová tak skromně, tak je to skoro až normální být v jeho přítomnosti, takže je to opravdu taková směs toho, že člověk ví, že tohle je nejlepší hráč historie fotbalu, jedna z nejznámějších osob na celém světě. I přesto vlastně se v jeho blízkosti člověk cítí úplně normálně, jako by byl s jakýmkoliv běžným člověkem, protože on vlastně vytváří tenhle ten dojem, že není vůbec nic víc nebo nic lepšího než ostatní.
1: Po několikých měsících Johana dokonce dostala od Interu Miami ponuku práce na plný úvezok jako hlavná trenérka mládeže.
2: Za což jsem byla strašně ráda a strašně vděčná.
1: V júli jej ale skončili v Americe pracovné víza, proto se musela vrátit do Česka, kde odovzdává zkušenosti studentům a športovcům, ktorí by sa radi vydali na podobnú cestu, akou si prešla ona sama. Rádio

0: že ja som tvoj celý svet, čo ty ku mne cítiš z násob tisíckrát.
1: Počúvate Rádio Slovensko.